0: Kiss.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. K